Vypočuli sme si oratórium Epos o Gilgamešovi Bohuslava Martinu. Účinkovali Afrodite Patolidou, Peter Lodál, Douglas Ray Williams, Jan Martiník, Theo Rister, rozhlasový zbor Berlín, Benjamin Goodson, nový bazilejský orchester a dirigent Christian Knissel. Michal Schade teraz zaspieva áriu z Mozartovej tvorby Il mio tesoro in tanto z opery Don Giovanni.

Zo záznamu z 18. mája 2018 sme si v Časkiach Allegro non troppo, lento, molto vivace a finále vivace ma non troppo vypočuli sláčikové kvarteto číslo 12 F-dur, takzvané americké stvorby Antonína Dvořáka. Hralo kvarteto Pavla Haasa.

Marco Beasley, David Livermore, Fabian Čofrin, Annemieke Kantor, Daniele Karnovič a Diego Fasoli zuviedli Magnificat primitóny Giovanniho Pierluigiho da Palestrino. Pokračujeme etidou vo forme valčíka Camilla Saint-Saënsa. Účinkuje švédsky klavirista Stefan Lindgren.

Vypočuli sme si skladby Haimony Balgavej Na vlne i na vetre, Na vlne a na vode a Hmlistvo. Účinkovali postupne klaviristky Kristýna Smetanová, Julia Štál-Novosedlíková a ansámbl Spektrum. Muzika Slováka sa pomaly končí, pripravili ju Dominik Novák a Silvia Zvarová a na úplný záver nám vyjde ešte aspoň čas skladby Haimony Balgavej 150.